o pol deviatej ideme opäť za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Furči pri Hnedáku smer Lingov, v Košických Olšanoch smere do Košic, v Turni nad Bodvou smere z Rožňavy a pred Košickým Klečenovom smere zo Sečoviec. Hliadky máme pred Sečovcami smere z Nového Ruskova a v Strážskom smere z Brekova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Epéria počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Aj o 10. ideme za vami na východné cesty. Radary nám hlásite na D1 pri Lemešanoch v smere do Košic a pred Vašcom v smere z Liptovského Mikuláša. V Košiciach na Furči pri Hnedáku smer Lingov a v Turni nad Bobou v smere z Drožňavy. Hliadky máme v obci Rudník stále obojsmerne a pred Sečovcami v smere z Nového Ruskova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

0: a otlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

0: tlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.

0: tlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.